0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
2: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický grid.
1: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
4: Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: víkend.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou portu.

Olé! Tady je tvoje metropole. Apollo 440 jsou britští mazáci elektronické scény, kteří už od 90. let servírují energické mixy plné rocku a elektroniky. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku adrenalinu a vzpomínek na legendární party. Apollo 440 jsou stále v kondici a jejich beaty tě nenechají v klidu. Připrav se na pořádnou dávku energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendární kousky.

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Wamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ.

Tady je tvoje metropole. Peter Brown je veterán taneční scény, který už od 70. let přináší funky beaty a nezapomenutelný groove. Jeho hudba je jako ten kámoš, co vždycky rozproudí atmosféru a donutí tě zvednout se ze židle. Peter Brown je klasik, který stále umí zahrát hit, co nezestárne. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další hvězdné příběhy.

0: až Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Chris Brown je americký zpěvák, který do popu a R&B přináší

tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak,

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká

Ole, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
4: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
3: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický grid.
0: Sport.
3: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice. Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou porci taneční

0: taky žít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
4: To bylo jak někam jinam, třeba do hotelu nebo tak?
5: Jak by šlo stejně draze jako ten Last Night.
3: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
4: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
5: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To myslíte.
3: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
7: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
3: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
8: Co blbneš, Franku? Málem si mě přejel!
9: Nefňukej furt. No, jak myslíš?
3: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
7: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
3: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
10: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snobenica. Já jsem taká šťastná.
3: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
11: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
12: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správat uctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
3: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
13: Však zmůžeme je tak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
2: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
3: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
14: Radio Metropole. Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
15: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Rocka Hunta, italského rapera, který v hudbě spojuje energii, příběhy a osobitý styl. Jeho skladby jsou plné života a emocí, které tě chytí od první chvíle. Rocko Hunt je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a motivaci. A jeho hudba si rychle získala fanoušky nejen v Itálii, ale i po celém světě. Jeho talent a charisma z něj dělají jednoho z nejzajímavějších umělců současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme připravené

svým hlasem a energickým stylem dodnes baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta klasika, co nikdy neomrzí a pořád tě dostane na taneční parket. Rozela je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční energie a radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční historie.

0: Všední den.
1: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Raci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Vodnáři, se všemi si skvěle rozumíte. A co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Taneční rádio z Olomouce.
3: Tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřiny. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje Metropole. Lukas Estrada je producent a DJ, který ve své hudbě spojuje melodické prvky s tanečními beaty a vytváří tak chytlavý a energický sound. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pohody. Lukas Estrada umí vytvořit atmosféru, která tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Switch Disco. Britské DJské duo, které svými energickými beaty a chytlavými melodiemi baví taneční scénu. Jejich styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí přesně to, co právě potřebuješ slyšet. Switch Disco jsou známí svým svěžím přístupem a schopností spojit různé žánry do jedné skvělé jízdy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou

Nervoj jsou jako ty kamarádky, co ti vždycky připraví ten nejlepší playlist a zaručí, že se budeš bavit. Jejich styl je moderní, taneční a plný groovu, co si prostě zamiluješ. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje ženskou sílu taneční hudby.

www.radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometropole. Víc muziky.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: To mohli tam jenom třeba do hotelu nebo tak.
4: Jak by vyšlo stejně draze jako ten Last Night.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
5: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
4: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to mi slibte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
7: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
8: Co blbneš, Frinku? Málem si mě přejel!
9: Nefňukej furt. No jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
7: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
10: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
11: Neznám, na co si nazlakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
12: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky spravat uctivota, takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
13: Však zmůžeme jít tak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. V Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
2: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
0: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice. Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 36 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: den.
1: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Raci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Vodnáři, se všemi si skvěle rozumíte. A co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
3: Posloucháš?
0: Radio Metropole.

0: počkat. Tohle se opravdu stalo?
1: Ano, stalo se to.
0: Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No, a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozšílil a v uvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie. Výjezd pyrotechniků. Kompletní prohledání zavazadel. Stopka od letecké společnosti. Okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor. A slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si léto v pohodě.
2: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.

0: pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí, a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty pro dnešní den jsou na 25 až 29 stupních. V pondělí pak čekáme opět horko. Rtuť teploměru může vystoupat až ke 37 stupňům. Zítřejší obloha by měla být hlavně jasná až polojasná. Čeká nás tak ideální den na to vyrazit k vodě. Vysoké teploty se navíc nelíbí komárům. Jejich štípanců se tak v pondělí úplně bát nemusíme.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, připomínáme částečnou uzavírku na D35 na okruhu Olomouce, na trase na Lipník, za exitem Olomouc-Slavonín. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blenensku komplikují práce na silnici trasu Letovice-Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu kyvadlo jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Metropole! Posloucháš Radio Metropole. Taneční rádio.

0: Metropole právě dnes.
1: Jú, to je krásný.
2: Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové, Gustíci a Gustové. Všechno nejlepší. Tohle jméno je švédského původu a v republice se jim pyšní přes 1600 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Kurantenk, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes 2. srpna lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Metropole právě dnes.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňaga až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hana není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

Metropole. S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samosběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu. Podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
2: Sport.
3: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami na Hané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným rizikem požárů. Radí nám v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Na Vyškovsku, Kroměřížsku, Boskovicku a Blanensku zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se delšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne, třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
7: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
6: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
8: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Další zprávy právě teď, na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času.
1: Sport.
3: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý čtyřletý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude totiž na 7.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edalnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Valda Gang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Posloucháš?
6: Radio Mé.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: S naším rádiem vám nuda nehrozí. Pojďme se mrknout, co všechno se dá na Olomoucku i jinde v regionu podniknout. Spoustu deskových her na vyzkoušení pro nás mají na deskohraní v olomoucké Šantovce. Na své si tu přijde opravdu každý, malý i velcí. V olomoucké Šantovce do 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláďete. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Ještě dneska se nám koná taky šermířský víkend s podtitulem Jak vznikají dějiny? Akce roku na Plumlově. Na zámku Plumlov vystoupí sokolníci, šermíři a tanečníci historických tanců. Pro návštěvníky budou připraveny taky dobové stánky nebo kostýmované prohlídky zámku. A to až do 6 večer. A dnes máme taky poslední šanci využít plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Tak co, jak neděli strávíte vy?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit? Letní vibe Rádia Metropole.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Čeští ministři mají od 1. srpna dvoutýdenní prázdniny a k jednacímu stolu se vrátí až 17. srpna. Hned po dovolené je ale nečeká nic lehkého, budou totiž muset začít řešit státní rozpočet na příští rok.
0: Sport.
2: Uzbecký zápasník Mahmud Muradov se stal novým šampionem organizace Octagon v MMA polotěžké váze. Na vyprodané pražské štvanici po dramatickém průběhu knokautoval ve druhém kole dosavadního držitele pásu Ira Villafleuryho. Muradov si za výkon večera odnesl také bonus 5000 eur a vítězství věnoval své mamince k narozeninám.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude. Dnes očekáváme jasno až oblačno. Výjimečně nejde vyloučit na severu Olomouckého kraje i nějakou tu slabou přeháňku nebo občasný déšť. S postupem odpoledne by nám ale měly mraky na obloze ubývat. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 28 stupňů. Z dneška na zítřek nás pak čeká polojasná noc, ojediněle se během ní mohou vytvořit mlhy. Noční teploty spadnou k 15 až 19 stupňům, pršet by nemělo a tak si můžeme nechat otevřené okno do kořán a vyvětrat. Bude to potřeba. V pondělí nás totiž čekají teplotní maxima mezi 33 a 37 stupni.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranice a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů

0: Thank you.
1: Radio Metropole a nejlepší letní info.
2: Pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMS-ka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci její dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma! Už sami tušíte, co bude následovat. SMS-ku neposlal rezervační portál, ale podvodníci. A prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMS-ce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujeme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: Tvoje dopoledne?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí, a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty pro dnešní den jsou na 25 až 29 stupních. V pondělí pak čekáme opět horko. Rtuť teploměru může vystoupat až ke 37 stupňům. Zítřejší obloha by měla být hlavně jasná až polojasná. Čeká nás tak ideální den na to vyrazit k vodě. Vysoké teploty se navíc nelíbí komárům. Jejich štípanců se tak v pondělí úplně bát nemusíme.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, připomínáme částečnou uzavírku na D35 na okruhu Olomouce, na trase na Lipník, za exitem Olomouc Slavonín. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blemensku komplikují práce na silnici trasu Letovice-Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu kivadlo jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
1: Proto ne.
0: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
1: Proto taky ne.
0: Tak proč?
1: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
0: Ale koupil.
1: Fakt?
0: Fakt.
1: Ty jsi nejlepší.
0: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
3: Posloucháš?
4: Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: Jú, to je krásný.
2: Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové, Gustíci a Gustové. Všechno nejlepší. Tohle jméno je švédského původu a v republice se jim pyšní přes 1600 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Kuranteng, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes 2. srpna lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole.
4: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samosběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu. Podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
1: Sport.
3: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami na Hané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným rizikem požárů. Radí nám v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Na Vyškovsku, Kroměřížsku, Boskovicku a Blanensku zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se delšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne. Třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kaufland.

0: toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Vašek.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
4: Tam jdete tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
5: Jak by šlo stejně draze jako ten Last Night.
3: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
6: Všechno musí být na tebe.
7: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
5: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
3: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
8: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
3: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
9: Co blbneš, Frinku? Málem si mě přejel!
10: Nefňukej furt. No, jak myslíš?
3: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
8: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
3: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
11: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
3: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
12: Neznám, na co si nazlakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
13: Klára Priputenová, keď se nezačneš ku svojej matce správat úctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
3: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
14: Však zmůžeme jít tak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
2: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
3: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
15: Radio Metropole.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
18: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
19: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě, v Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Další zprávy právě teď na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času.
1: Sport.
3: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý čtyřletý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přeháňka nebo pouška. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude totiž na sedmičce.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edalnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Čeští ministři mají od 1. srpna dvoutýdenní prázdniny a k jednacímu stolu se vrátí až 17. srpna. Hned po dovolené je ale nečeká nic lehkého, budou totiž muset začít řešit státní rozpočet na příští rok.
1: Sport.
3: Uzbecký zápasník Mahmud Muradov se stal novým šampionem organizace OKTAGON v MMA polotěžké váze. Na vyprodané pražské štvanici po dramatickém průběhu knokautoval ve druhém kole dosavadního držitele pásu Ira Villafleuryho. Muradov si za výkon večera odnesl také bonus 5000 eur a vítězství věnoval své mamince k narozeninám.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Dnes očekáváme jasno až oblačno. Výjimečně nejde vyloučit na severu Olomouckého kraje i nějakou tu slabou přeháňku nebo občasný déšť. S postupem odpoledne by nám ale měly mraky na obloze ubývat. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 28 stupňů. Z dneška na zítřek nás pak čeká polojasná noc, ojediněle se během ní mohou vytvořit mlhy. Noční teploty spadnou k 15 až 19 stupňům, pršet by nemělo a tak si můžeme nechat otevřené okno do kořán a vyvětrat. Bude to potřeba, v pondělí nás totiž čekají teplotní maxima mezi 33 a 37 stupni.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Moravské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Posloucháš?
1: Radio Mef.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: S naším rádiem vám nuda nehrozí. Pojďme se mrknout, co všechno se dá na Olomoucku i jinde v regionu podniknout. Spoustu deskových her na vyzkoušení pro nás mají na deskohraní v olomoucké Šantovce. Na své si tu přijde opravdu každý. Malý i velcí. V olomoucké Šantovce do 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Ještě dneska se nám koná taky šermířský víkend s podtitulem Jak vznikají dějiny? Akce roku na Plumlově. Na zámku Plumlov vystoupí sokolníci, šermíři a tanečníci historických tanců. Pro návštěvníky budou připraveny taky dobové stánky nebo kostýmované prohlídky zámku. A to až do 6 večer. A dnes máme taky poslední šanci využít plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Tak co, jak neděli strávíte vy?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
0: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty pro dnešní den jsou na 25 až 29 stupních. V pondělí pak čekáme opět horko. Rtuť teploměru může vystoupat až ke 37 stupňům. Zítřejší obloha by měla být hlavně jasná až polojasná. Čeká nás tak ideální den na to vyrazit k vodě. Vysoké teploty se navíc nelíbí komárům. Jejich štípanců se tak v pondělí úplně bát nemusíme.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, připomínáme částečnou uzavírku na D35 na okruhu Olomouce, na trase na Lipník, za exitem Olomouc Slavonín. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blenensku komplikují práce na silnici trasu Letovice Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu kivadlo jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: už tam budem.
1: Ne.
2: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
0: Už tam budem?
2: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
0: Už tam budem?
2: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
0: Už tam budem?
2: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
0: Už tam budem?
2: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi. Ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
0: Tak už tam budem.
2: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
0: Už tam budem, jo.
3: Vážně? Ne!
4: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.
10: I've learned to embrace the dark. And now every time you see me,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samosběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu. Podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
1: Sport.
2: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0 ku 2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami na Hané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným rizikem požárů. Radí nám v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Na Vyškovsku, Kroměřížsku, Boskovicku a Blanensku zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne, třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
1: Rádio

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Rádio.

0: Metropole právě dnes.
1: Jú, to je krásný.
2: Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové, Gustíci a Gustové. Všechno nejlepší. Tohle jméno je švédského původu a v republice se jim pyšní přes 1600 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Kurantenk, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes 2. srpna lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Metropole právě dnes.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Další zprávy právě teď na našich vlnách.
3: Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času.
1: Sport.
3: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý čtyřletý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude totiž na sedmičce.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Random flashback.
2: Metropole.
1: Flashback.

0: dobrodružství v kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem. Nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naši posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hana není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno se sem tam můžeme setkat s mlhami nebo nízkou oblačností, během dne pak očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přeháňka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na třetím, tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: It's Friday then.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger. Francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád.

Tady je tvoje metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si připomeneme legendu, která umí spojit rap, humor a charisma jako nikdo jiný. Will Smith. Tenhle americký rapper a herec je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší náladu, ať se děje cokoliv. Jeho hudba je pozitivní, hravá a plná energie, která tě chytne hned od prvního taktu. Will Smith je prostě klasik, který nikdy nezestárne a pořád ví, jak rozjet zábavu. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska slaví styl a

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Fat Al Grant je holandský DJ, producent a remixér, který si na taneční scéně vybudoval pevné místo díky svým chytlavým a energickým trackům. Fat dokáže kombinovat silné beaty s melodickými linkami tak, že si jeho hudbu prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která tě rozhýbe a udrží v tempu. Zůstaň naladěný, protože Metropole pro tebe má další pecky.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Culture Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční historie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Jamese Hypa, britského producenta a DJe, který svým energickým stylem baví fanoušky taneční hudby po celém světě. Jeho skladby jsou plné chytlavých rytmů a groovu, který tě rozhýbe během pár sekund. James Hype je jako ten kámoš, co ti na Mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té správné nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční zábavy.

0: večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Kancík je slovenský DJ a producent, který do elektronické hudby přináší svěží zvuky a energické beaty plné groove. Jeho skladby jsou jako kámoš, co tě nikdy nenechá sedět a pořád tě drží v pohybu. Spojuje moderní elektroniku s chytlavými melodiemi, které tě rozhýbou a udrží v tempu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro

Tady je tvoje Metropole. Dneska se koukneme na jedno super energický duo, co se říká Bill & Ted. A ti ukážou, jak se dělá pořádná elektronická jízda, která ti zůstane v hlavě. Ti dva borci z Velké Británie to umí rozjet s takovou vervou, že i ten největší pecivál začne vrtět boky. Jejich songy jsou jako bonbóny, co se ti rozplynou na jazyku. Sladké, návykové a plné energie, která tě prostě nenechá v klidu. Bill & Ted dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se hnedle cítíš jako na nejlepší taneční párty, kde energii cítíš v každé buňce těla. Jsou prostě záruka toho, že tvoje párty nikdy neskončí. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoliti přinášíme spoustu takových

0: Tvůj víkend.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naši posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Polo a Pan je francouzské duo, které do elektronické hudby vnáší kouzelný mix exotických zvuků a svěžích melodií. Jejich skladby tě vždycky rozproudí a přenesou na hudební dovolenou. Spojují moderní elektroniku s world music prvky, které tě naladí na správnou vlnu. Připrav se na pořádnou dávku muziky plné radosti a energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další hudební perly.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Vibe Rádia Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože metr

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba,

tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přinesu.